Ej, ej, zechtej taký čučný nurt. Zvyk pasobota, třetia noc, on tur jak po šnurku. Pasažeriat ma žiteň multum, tajnce, chulánky, palenie lulkov. Bál domůvka, klub, ty co tam ještě, třeba ti spět.